0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.
2: Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
2: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
3: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
4: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
3: ano.
4: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Kdyby byli stěhováci, jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
4: Změnili jste adresu,
5: stěhujte se bez stresu.
3: Naše rada zní:
5: Stěhování Krbec všechno zařídí.
3: stěhovanikrbec.cz.
5: Stěhovací a vyklízecí služby.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
7: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Jsme Hit Radio 90, pondělí 18. května, je 6.53 a víte co, já to nebudu zdržovat a půjdem rovnou na silnice. Vládě předává slovo Vladanovi.
1: Pozor si dejte na dálnici D1 na 361. kilometru ve směru na Polsko leží předmět na vozovce. Opatrně jeďte taky na D2. Na 37. kilometru u Velkých Bílovic ve směru na Brno dejte pozor na nepojízdné nákladní auto. A na dálnici D6 na 28. kilometru ve směru na Karlovy Vary havarovalo nákladní vozidlo, které po nehodě skončilo mimo vozovku. Kolona se netvoří.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Už zase nejde internet.
5: Ta Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
7: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
9: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
10: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
11: Zlevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Páchnoucí klimatizace po zimě?
14: V autě 40 stupňů?
13: To nechcete.
14: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
13: Jsme tu pro vás.
14: Klima Express.
13: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
14: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
13: Skočte si nakoupit.
14: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
13: Objednejte se na
14: klimaexpress.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Devadesátky.

0: Počasí se dneska nějak tak evidentně nedokáže rozhodnout, co vlastně chce být. Chvíli jasno, chvíli mraky, někde je přehánka, na východě ještě doznívá déšť, teploty je 16-21, žádný drama. Na severovýchodě to bude trochu jako kdyby léto omylem zapomnělo vystoupit z vlaku a kdybyste po ránu potkali mlhu, tak klid, to se nejsem já, to je počasí.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Krásné ráno, za minutu 7, já se jmenuji Vláďa Řepka, za chvilku pustím Erasure. Víkend, ten byl ve znamení hokeje. A my jsme zjistili, že pořád umíme vyhrát, ale taky občas překvapit sami sebe. Takže od soboty nemluvíme se Slovinskem, které nás na mistrovství světa poprvé porazilo. Snad poprvé v historii. No ale nic není ztracenýho. Dneska večer Švédi a v sobotu pikantní Československo, takže palce držíme dál. Jenom ne tak křečovitě, ať nám do večera nezmodrají.

0: Lighthouse Family na Hit Radio 90 v 7.11. No a ono kvůli hodinkám se včera lidi po celém světě prali pomalu jak ve filmu Slunce, seno a pár facek. Sociální sítě se totiž zbláznily do plastových hodinek, který se ani nenosí na ruce, ale připínají se na batoh nebo na krk. A tak díky tomu někteří několik nocí čekali před obchody a když se včera otevřelo, tak díky tomu šílenství někde rovnou hned zavřeli a třeba v Paříži museli na rozehnání davu použít těžkooděnce a slzný plyn. A jestli si úplně přesně teď, jako já, kladete otázku, proč tohle to všechno, tak úplně jednoduše, lidi věří, že ty hodinky za 400 dolarů jednou prodají za 1000. Jo, jasně, tomu přesně věříme, že když někdo řekne, tohle je výborná investice, tak je to většinou pěkná blbost.
1: Hit Radio 90.
2: Hausbrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Backstreet Boys vás ladí v 7.26 na Hitradio 90. Mobilní operátoři zveřejnili takovou zajímavou věc, jak my Češi využíváme data během hokeje. No úplně šíleně. A zvlášť, když hrajeme my samozřejmě. A teď pozor, a to mě teda hodně překvapilo, ne když padne gól, ale nejvíc se používá internet mezi třetinama. A má to logiku. Kontrolujeme si statistiky, píšeme si, pomlouváme trenéry, že jo? A protože dneska hrajeme se Švédskem, tak tohleto, ať se to nezdá, byla informace hlavně pro ty, kdo hokej nesledují, aby věděli, proč jim dneska večer padá internet.
1: Hit Radio 90. Hit Radio 90.

0: 6 minut po půl 8, Pet Shop Boys. Na mě teda vždycky měli zvlášť po ránu velmi pozitivní vliv. Možná pozitivnější než citáty na hrnkách na kafe. Tak když jsme u té naděje, tak jedna, oceán, za chvilku na Hit Radio 90.
1: Jo, ještě beton.
2: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech, u ztraceného bednění odbočte vlevo, na skržovém objezdu použijte první výjezd, směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
3: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: o kom se ví, že rád ráno vstával, to je takový jazykolam pomalu, byl Freddie Mercury. 7.53 Skvír na Hit Radio 90 a taky víme, co se děje na silnicích.
1: Pozor na dálnici D1 na 253. kilometru na sjezdu směrem z Kroměříže na Brno se srazilo osobní auto s dodávkou a provoz je částečně omezený. Kolona se ale netvoří. A zůstáváme na D1. Na 156. kilometru ve směru na Prahu stojí na vozovce porouchané nákladní auto. Dejte tam pozor. A opatrně taky na dálnici D52. Na 26. kilometru ve směru na Rakousko bude u krajnice probíhat údržba zeleně.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz. Skonto nábyte.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
8: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
9: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
8: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: A čelovky vaření a papání?
13: Máme.
12: A batůžek malý a velký?
13: Máme.
12: A co boty a botičky do každého počasí?
13: Jasně, že máme.
14: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
15: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
16: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
17: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
18: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Předposlední květnový týden přinese do Česka oteplení a taky více slunečného počasí. Teploty se postupně vyšplhají ke 20 stupňům, pořád ale musíme počítat s občasnými bouřkami. O víkendu naměříme až letních 25 stupňů. Zvýšení rodičovského příspěvku ze 350 na 400 tisíc korun projedná na dnešním zasedání vláda. Podpořit by mohla i návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. České školy dál omezují používání mobilů. Ministerstvo školství rozeslalo do škol dotazníky. Z průzkumu vyplývá, že omezení přispívá k aktivnějšímu trávení přestávek. Pro omezení mobilů jsou asi 4/5 rodičů. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Iránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války nebyla úspěšná a opět uvázla na mrtvém bodě. České hokejisty dneska čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20 hodin a 20 minut nastoupí ve Freiburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem.
2: A doplním Vladana, abychom věděli, jak dneska bude. Ráno se budou honit mraky, sluníčko se taky občas ukáže, ale odpoledne to bude na deštníky, takže si je nezapomeňte. Teploty ale dobrý, 16 až 21.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Já se jmenuji Vláďa Řepka a přesně v 8 ladíte Hit Radio 90. Jak nám ukázal příběh ukradený lepky z Dislavy, tak i u nás v České republice se odehrávají napínavý mystery příběhy, jak ze šifry mistra Leonarda, jen tak nějak pak dopadnou po našem. Takže z tajemného thrilleru nakonec vznikla kriminálka Jabloné v hlavní roli Kyblík s betonem.
0: Hit Radio 90.

0: 3 minuty před čtvrt na 9, George Michael na Hitrádiu 90. Letos je to přesně 30 let, co vydal album Older, a tady si přestal hrát na toho kluka z plakátu a začal zrát jak parmezán. George je, a byl tedy důkazem, že někteří chlapi prostě zrajou časem. Za chvíli Cure.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hitrádio 90.
2: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
3: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
4: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
5: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál, a to vše na jednom místě. Stačí říct
4: ano.
5: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
6: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

8.26 na Hitrádiu 90, Eros, Ramazzotti. Teď vlastně ani nevím, jestli se počtem prodaných alb někdy dostal do knihy rekordů, ale na to máme asi jiný experty. A víte, že do knihy rekordů, přímo do té české, se dá dostat i tím, že něco neděláte? Jo, ale jen to musíte nedělat 20 let a 3 měsíce. Přesně takhle dlouho nemarodil dneska už bývalý člen vězeňské stráže v Plzni na Borech Petr Malinčák, což vlastně mě tak jako vlastně u jeho profese přijde obdivuhodný, ale zároveň tak trochu podezřelý, protože většina lidí v normálních zaměstnáních si bere sick day už po třech poradách a vlastně po pondělí.

0: 8.39 vás ladí Cranberries na Hit Radio 90. No a pak, že nečteme, čteme. O víkendu skončil festival Svět knihy, ten se konal na pražském výstavišti a padl tam návštěvnický rekord. Přišlo neuvěřitelných 65 tisíc lidí, takže knihy ještě neprohrály boj s TikTokem a Netflixem.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: 9 před 9, jste s Hitradiem 90 a Filem Kolincem a podíváme se, jak to jede.
1: Pozor, aktuálně na dálnici D10 na 43. kilometru ve směru na Turnov stojí na vozovce porouchané nákladní auto. Na dálnici D35 mezi 295. a 261. kilometrem ve směru na Hradec Králové budou u Krajnice probíhat údržbové práce. A opatrně jeďte taky po dálnici D48 na 60. kilometru ve směru na Český Těšín stojí u Krajnice odstavené nákladní vozidlo.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Vltavka.
1: Počasí dneska nerozhodný, chvíli jasno, chvíli mraky, někde přeháňka. Na východě tam možná ještě doznívají deště, teploty ale docela luxusní, 16 až 21.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: 3 minuty před 9. Hit Radio 90 a Vláďa Řepka. A skončila Eurovize. A my Češi dopadli tradičně skvěle, zúčastnili jsme se. 70. ročník nabídl ale úplně všechno, co od Eurovize čekáte. To znamená křečovité úsměvy, mávání do kamer a kostýmy, jak po explozi galanterie a k vítězství stačil vlastně refrén, který zní jako heslo k Wi-Fi. Bangaranga. No, to si snad ani nepište.
0: Hit Radio

0: A dopravní nehoda bez účasti vozidel.
1: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je doma, to se počítá.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Záskok Y. Užijte si vždy jedinečné improvizační představení Jiřího Lábuse a jeho hereckých kolegů.
5: Co je tohleto? To je sama doma, no.
4: Tak nezůstávejte sami doma. Divadlo Kali vás baví.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
8: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

0: Elton John a Don't Break In My Heart, písnička, která zazněla například ve filmu Zakletá Ella. No a když jsme u těch filmů, tak fenomén ačkové hvězdy Hollywoodu 90. let řeší naše trojice hlasů Markéta Rachmanová, Ivo Alač a Michal Klein. A od včerejška je venku nový díl a mluví se v něm třeba o Bradu Pittovi, viď Ivo?
1: Co se ti líbí právě s Bradem Pittem?
2: No sedm. To je můj jednoznačně nejvíc film jako z devadesátek, jako co mám. S nejvíc překvapivým koncem, s nejvíc vším prostě. Jako, jo.
1: Takže a ne ty romantiárny. Legenda o vášni.
2: Romantiárny ne.
3: Jako... A počkej, když jsme u sedm, co teda bylo na konci v té krabici?
1: Ne, neříkej to.
2: Takhle, já to neřeknu. Jo? Já to vím a nemůžu to říct, protože kdyby to nikdo jako nevěděl, tak...
3: A ten film už asi viděli všichni, ne?
2: Akorát, no to si nemyslím.
3: Já si totiž myslím, že jsem ten film jako nikdy nedokoukala, takže to jako vlastně nevím. Akorát vím, že je tam poslední scéna s krabicí někde v nějakým takovým...
2: Já bych to Markétě pošeptal, ale ono...
1: Má to souvislost s částí těla.
3: No, tak to už asi vím, no.
1: Jo.
3: Mm-hmm. Fakt, ale ten záběr tam nebyl.
2: A nechceš to zažít, jako asi, no. Nebo okay. nechceš být u
3: nechceš
2: toho
3: to vidět.
2: Ne.
0: Tak to si taky nepamatuju. Celý díl Vypalovačky jinak najdete už teď na našem webu Hitradio 90, na YouTube nebo například na Spotify a 2 minuty před 9:30 na Hitradio 90 Mike Oldfield. Krásný ráno.

0: 9.39, jste s Hitradiem 90, já jsem Vláďa a už se na vás chystá Markéta, ale ještě něco tady pro vás mám. Podle nového průzkumu je pro generaci Z rychlej internet skoro stejně důležitý jako vlastní bydlení. Bez bytu se dneska nějak uskromíte, ale zkuste mladým vypnout Wi-Fi a sledujte, jak asi tak do 3 minut začnou hledat vlastní život, vlastní smysl života.
1: Máte rádi atmosféru grilování, stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se
2: to má podařit. Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, Solunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: a Jennifer Lopez je to úplně poslední, co vám pouštíme před 10. hodinou tady na Hit Radio 90.
1: Pozor na dálnici D6, na 9. kilometru ve směru na Prahu stojí na vozovce porouchané vozidlo. Opatrně taky na D8, na 39. kilometru ve směru na Drážďany stojí na vozovce odstavené osobní auto. A pozor taky na Lounsku, mezi Stříbrníkem a Lenešicemi havarovalo osobní auto, které skončilo na střeše. Na místě zasahoval i vrtulník, počítejte s omezením.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zub, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: A čelovky vaření a papání?
10: Máme.
9: A batůžek malý a velký?
10: Máme.
9: A co boty a botičky do každého počasí?
10: Jasně, že máme.
11: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
12: Lyže?
13: Happy Sport.
12: Dětské kolo?
13: Happy Sport.
12: Půjčovna?
13: Happy Sport.
12: Servis?
13: Happy Sport.
12: Bazár?
13: Happy Sport.
12: Šťastné dítě?
14: Happy Sport.
12: Happy Sport?
13: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
14: Happy Sport.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: A tava!
17: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
18: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
19: Řešení je úvěr od Acema.
18: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
19: Acema. Jde to i bez banky.
8: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

0: Pondělí bude polojasné až oblačné, odpoledne se může objevit pár přeháněk, ale bude to spíš výjimečně a teploty 16 až 21.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Hezký pondělní dopoledne, máme za sebou trochu hokejovýho humbuku o víkendu a dneska večer to pokračuje zápasem proti Švédsku, takže abychom se naladili na tu stejnou tóninu už teď, posílám Army of Lovers ze Stockholmu. S vámi Markéta, hezký den.
1: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, Radiohead. Já si pamatuju, že jsem jednou u vína řešila s jedním kamarádem a říkám, jak bys mi jako popsal? A on mi říkal, no to je něco jako taková intelektuální tíseň, existenciální splín oxfordských akademiků a melancholie deštivého britského venkova. My tady v Česku máme sice melancholii rádi, ale musíme z ní trošku cítit tu hospodu nebo táborák a možná právě proto u nás Radiohead vlastně nikdy nebyly úplně masová záležitost, což je možná trochu škoda, ale proč ne? To se rozhodně nedá říct o Two Brothers on the Fourth Floor, už jedou výtahem, za chvíli tady na Hit Radio 90. Hezký dopoledne.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Sencor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
4: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Snad jste si nemysleli, že by YouTube už jenom vystrčili hlavu ve chvíli, kdy je potřeba proti něčemu hlasitě bojovat a protestovat. Minulý týden překvapili v ulicích Mexico City. Částečně to teda bylo domluvené s fanouškama přes sítě, že tam budou dělat kompars k novému videoklipu, který právě tam budou natáčet, ale trošku v tom udělala čurbes příroda. Přišel velmi silný déšť, poškodil generátor, natáčení klipu se muselo zastavit, ale naštěstí se objevil takový pohostinný pán, který YouTube pozval k sobě domů. Chlapi tak vylezli potom na balkon a během toho silného deště ještě předvedli improvizované vystoupení. Takže YouTube byli v suchu, Mexičani durch, ale úplně šťastný. Dál ladíte Hit Radio 90, hezký dopoledne.

0: Ten film je tak strašně úspěšný, že samozřejmě bourá všechny hitparády návštěvnosti, dolary se sypou, na Spotify probíhá Jacksonovská revoluce. Já myslím, že kdyby Michael Jackson měl tenkrát v 90. třeba fabriku na hadry z polyesteru a dederonu samozřejmě, tak se to dneska celý znova začne prodávat. Ten materiál sice nebude módní, ale značka je to pořád nadčasová. 90. za chvíli zpátky, no doubt.
1: Hitparáda Eurochart se vrací. Každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
3: potisk, trička, byla, CZ.
4: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
5: Stěhování krbec všechno zařídí.
4: stěhovanikrbec.cz.
5: Stěhovací a vyklízecí služby.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: Je dobrý, když vám při pondělku stále drží místo. A je taky fajn, když vám na silnicích třeba uvolní celý pruh.
1: Pozor na dálnici D3 na 123. kilometru ve směru na České Budějovice stojí u Krajnice porouchané vozidlo. Dbejte zvýšené pozornosti. Opatrně taky na D48. Na 33. kilometru směrem od Nového Jičína na Frýdek Místek stojí odstavené nákladní auto. A na dálnici D5 na 4. kilometru směrem z Rozvadova na Prahu se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Zdržíte se v kratší koloně.
2: Jdeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
4: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
5: Stres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yes!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
8: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Dneska bude polojasno až oblačno, odpoledne se může objevit pár přeháněk a mraků, ale bude to spíš výjimačné a teploty někde mezi 16 až 21 stupni.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Tak to vypadá, že máme novou jednotku pro trest za mřížemi za sexuální delikty. Jeden rok rovná se jeden ferry. Dominik dneska opět sedí u soudu. Zase se bude řešit, jestli sundal nebo nesundal.
1: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.
0: No a co jinýho k tomu procesu pustit jako podkres než nebezpečný myšlenky? Markéta s vámi.

0: nejvíc 90. českým éteru najdete jenom na Hitrádiu 90. Ester Ledecká bude letošní léto trávit určitě opět v Řecku na surfu, jenom proti Loňsku tam už nebude s lyžařem Matthewem, protože se říká, že jí ho přebrala Lindsay Vonová. No tak když tě opustí kluk kvůli Lindsay Vonové, tak to vlastně vůbec není prohra, ale prestižní přestup, řekla bych. Ester prostě jenom uvolnila trať pro starší ročníky a sama si holt počká na lepší sněhové podmínky. Moc držíme palce. Stand by me, Hit Radio 90. Hezký pondělí.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 se vrací. Poslouchejte každý týden na Hit Radio 90. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Páchnoucí klimatizace po zimě?
9: V autě 40 stupňů?
8: To nechcete.
9: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
8: Jsme tu pro vás.
9: Klima Express.
8: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
9: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
8: Skočte si nakoupit.
9: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
8: Objednejte se na
9: klimaexpress.cz.
10: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

zase o kus lepší pondělí, protože na Hit Radio 90 je to Prince a New Power Generation. Přišla mi zpráva, hezký den do studia. Chtěla bych se zeptat, jestli je možné nechat si u vás něco zahrát. Posloucháme vás v práci každý den a náš kolega oslavil v pátek třicetiny. Rádi bychom mu nechali zahrát nějakou písničku se vzkazem. A ten vzkaz zní: milý Kubino, přejeme ti ještě jednou všechno nejlepší ke tvým třicetinám. I takhle přes rádio, hodně lásky a hlavně zdraví. Máme tě moc rádi. Tví kolegové z Foraktiv. A Kubo, kdo pak to zpívá? Tak jsem vyřídila, co jsem měla, Kubino, a můžeš hádat, kdo pak to bude zpívat? Prý to máte v práci takovou hru, že hádáte, co se zrovna na Hit Radio 90 hraje. Tak snad to trefíš a i od nás samozřejmě hodně zdraví, štěstí, dlouhá léta k těm třicetinám. To už ani nevím, kdy to bylo.

0: S novým týdnem je tady další díl našeho podcastu o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Není to tentokrát o muzice, ale o filmu. O áčkových hollywoodských hvězdách z 90. let. Ono se to totiž hodně proměnilo. Zatímco dneska chodíme do kina na Disneyovky, na Marvelovky, tak dřív se prostě chodilo na jména. No a my jsme s Ivem a s Michalem sestavili takový unikátní náš přehled těch nejmén. A troufám si tvrdit, že se tam dozvíte spoustu věcí, které jste vážně vůbec netušili. Vypalovačka je na všech podcastových aplikacích, taky na YouTube a samozřejmě na hitradio90.cz. Za chvíli jsme zpátky.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hitrádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hitrádio 90.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: To je.
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Kytky jsou dneska drahý, takže taková Bed of Roses, to je velký bohatství. Bon Jovi těsně před 12. hodinou. Dáme si přehled toho nejzásadnějšího, co už přineslo pondělí. Podíváme se taky na počasí, jaký jsou vyhlídky a ze všeho nejdřív na silnice.
1: Pozor na dálnici D1 mezi 341. a půltým a 298. kilometrem ve směru na Přerov budou v pravém jízdním pruhu probíhat údržbové práce. Opatrně taky na D6 na 125. kilometru směrem od Karlových Varů na Cheb stojí na krajnici porouchané nákladní auto. Dejte tam pozor. A na Orlicko-Ústecku na výjezdu z Žamberka směrem na Červenou Vodu se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky a policie. Blokovaný je jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
8: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
9: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Vláda dnes projedná navýšení rodičovského příspěvku na částku 400 tisíc korun. Řešit má také návrh, podle kterého by jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den nákupu. Projedná také změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Prezident Petr Pavel odpoledne na Pražském hradě přijme prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Témata jednání hrad předem neupřesnil. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války byla neúspěšná a opět uvázla na mrtvém bodě. 12 obviněných v moravskoslezské části korupční kauzy ve fotbale se policii přiznalo ke zmanipulování zápasů. Je mezi nimi také záložník Karviné Samuel Šigut, který měl na zápasy sázet, nejméně dvě utkání ovlivnil a také přijal úplatek.
2: Dneska v noci bude 9 až 5 stupňů, při déle trvající malé oblačnosti můžou být jenom 2, možnost přízemních mrazíků. Zítra pak nejvyšší denní teploty nepřekročí 21 stupňů Celsia, bude polojasno a oblačno, podobně jako dnes.
0: Hrajeme vám 90. non-stop.
2: Dneska je takový malý výročí, v 92. roce 18. května se totiž spustilo první kolo kuponové privatizace. Já si pamatuju jenom tu knížku, která vlastně znamenala kousek kapitálu pro každého. Tak ať vaše současné investice neschrábne nějaký nový, digitální, kožený zlo. Svět se totiž v tomhletom zas tak moc nezměnil.
0: Markéta Chmanová, Hit Radio 90.
2: A jsme v další hodině, čekají nás Honza Kalousek, Savage Garden, Fate No More a právě teď Erasure.

0: Až hodně dlouho po premiéře lidi začali zjišťovat, že Martin Dejdar tohle nikdy nezpíval a že to všechno je Ivan Hlas, co by autor, a hlavně Honza Kalousek. Dneska už to uslyšíte maximálně někde vzadu na diskotéce pro starší a pokročilé, a pokročilý se z toho pak týden léčí s kolenama. Venku je nový díl Vypalovačky a já vám za chvilku řeknu blíž, co se v něm dozvíte. Posloucháte Hit Radio 90, hezké pondělí.
1: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
2: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
3: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
4: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál, a to vše na jednom místě. Stačí říct
3: ano.
4: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
5: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
6: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
12: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
13: A čelovky vaření a papání?
14: Máme.
13: A batůžek malý a velký?
14: Máme.
13: A co boty a botičky do každého počasí?
14: Jasně, že máme.
15: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
16: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Venku je nový díl podcastu Vypalovačka, tentokrát na filmové téma áčkové hollywoodské hvězdy 90. let. Ne každý mohl do téhleté kategorie patřit, ale mezi holkama držela určitě přední místo Sharon Stone.
1: Základní instinkt je jako strašně sexy thriller, musím říct. A vlastně taky otevřený konec. Je vlastně ta poslední scéna, kdy je teda v posteli s Michaelem Douglasem, sekáček na led je připravený pod postelí. Prostě vždycky, když jsem na ten film se dívala, tak jsem tam hledala nějaký teda takový ty další jako důkazní materiály, jestli je vinná nebo je nevinná, nebo jak to teda vlastně celý je, protože to fakt končí v podstatě jako otazníkem.
2: No a přitom všichni kluci v té době na VHS hledali jenom tu jednu jedinou scénu, že jo?
1: No, vidíš, a jenom já jsem hledala, kdo je vrah.
2: Jinak s tou scénou mám taky super historku, když Sharon Stone přijela tenkrát do Varu a ve velkém sále Termálu jí se chystali předat ten globus za celoživotní dílo. Teď tam běžely ty ukázky z filmu Sharon Stone a v tom zásadním záběru filmu Základní instinkt se to zapauzovalo a na tom obrovském plátně byl vidět ten její rozkrok prostě a rozsvítilo se sále a přišla nadšená, usmátá Sharon Stone.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.

0: Hit Radio 90. Také kapela Queen, švýcarská centrála cestovního ruchu si tenhle hit oficiálně licencovala pro svou masivní kampaň na podporu turismu. Takže vznikl nejenom ten oficiální videoklip, ale pak ještě jeden speciální, který byl plný nádherných záběrů na švýcarské Alpy, horské vlaky, zelené louky a Ženevské jezero. Jinak Montreux je opravdu moc hezký místo na výlet, pokud někdy pojedete do Švýcarska. Akorát si tam teda vemte větší kapesný a hlavně nezapínejte data.
1: Hitparáda Eurocharts Rats. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
7: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, tolik otázek, why, Annie Lennox. Bude 13 hodin, podíváme se na oblohu, ze všeho nejdřív, ale na silnice.
1: Pozor na dálnici D1, na exitu 210 směrem z Vyškova na Brno, na sjezdu na Holubice stojí odstavené nákladní auto, v místě je silný provoz, dejte pozor. Opatrně taky na D2 na 57,5 kilometru směrem z Bratislavy na Brno stojí v jízdním pruhu porouchané nákladní auto, projíždějte sníženou rychlostí. A na D3 mezi 72. a 74. kilometrem směrem do Českých Budějovic bude u krajnice probíhat údržba směrových sloupků. Jeďte opatrně.
2: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
7: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
8: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
12: 90.

0: Desátka.
1: Dneska odpoledne se může objevit pár přeháněk, ale bude to spíš nárazovka, teploty 16 až 21. V noci pak budou teploty někde kolem 5 až 9. Bacha, někde to můžou být jenom 2 stupně a přízemní mrazíky. Zítra jinak přes den oblačno, polojasno a nejvyšší teploty 17 až 21.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Tak pondělí už nám to slušně rozehřálo, už není cesty zpátky do víkendu, což je fajn. Na některé věci je potřeba zapomenout a přebít je ideálně pozitivnějším závěrem. Mluvím o Eurovizi a hlavně o hokeji. Dneska proti nám kádr, který má prý nejblištivější mladé talenty a fanoušci je zbožňují. Tak uvidíme ve 2020.
0: Markéta Chmanová. Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop.
2: Get real with the fever on the dance floor.

0: hodně drzá předělávka klasiky od Bee Gees, Entrance. Vzali tenkrát tu legendární diskolinku, trošku ji zrychlili, přidali tam drsný rap Ricarda da Force a udělali z toho opravdu celosvětový megahit, který boural hitparády od Evropy až po Austrálii. No a z diskotéky do potemnělého klubu, kde se hraje grunge. Už za chvíli Nirvana.
1: To nejlepší z devadesátek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hey.

Step by Step na Hitrádiu 90. New Kids on the Block taky chtěl jít cestou podobnou Backstreet Boys, kdy se objeví i v nejmodernější koncertní hale světa v Las Vegas, právě jako Backstreet Boys. Ale nakonec jim zřejmě někdo řekl, hele chlapi, sice to bude skvěle vypadat na sítích a plakátech, ale ono je taky potřeba, abyste se začali víc hejbat a zpívat. No a tak se New Kids on the Block zatím teď objevili v show Dobré ráno Ameriko a na tom si vlastně celý ten tým vyzkoušel, kolik je toho potřeba ještě dotáhnout a hlavně, jestli to vůbec všechno ještě funguje. A musím říct, že funguje, protože na Instagramu mají videa a fotky a já jsem překvapená, že to je celý vlastně docela fajn. Ano, samozřejmě s make-upem 50+, ale tak co, všichni tam jednou musíme. Teď Tina Turner, hezký odpoledne, jsme Hit Radio 90.

0: Ode dneška tady na Hit Rádiu 90 můžete slyšet změny v našem ranním vysílání. Vláďa Řepka je nová posila našeho týmu, který ho můžete poslouchat každý den mezi 7 a 10. No a Ivo Alač, ten zůstává dál vaší odpolední kotvou a přijde už po 14. Tak ať je začátek vašeho týdne pořád snesitelný. Markéta se loučí, zítra v 10, ahoj.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle byli Ota Baláš, Kamil Střihavka, Michal Pavlíček, Země vzdálená na Hit Rádiu 90. Teď už je s vámi také Ivo Alač. Přeju vám krásné pondělní odpoledne. Za 5 minut bude 14 hodin a máme aktuální informace pro všechny, co jsou v autě.
1: Na dálnici D3 na 107. kilometru směrem od Benešova na České Budějovice bude ve stoupajícím pruhu probíhat údržba zeleně. Jeďte tady opatrně. Pozor si dejte taky na dálnici D2 na 57. a 5. kilometru směrem z Bratislavy na Brno stojí v jízdním pruhu porouchané nákladní auto. Projíždějte se sníženou rychlostí. A nohu z plynu dejte taky na D52. Před omezením na 7. kilometru směrem od Brna na Pohořelice se vytvořila 3-kilometrová kolona. Počítejte se zdržením.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.pragueboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Dneska převážně polojasno až oblačno, během odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přeháňky s vyšší pravděpodobností na horách, nejvyšší teploty 16 až 21. No a co v úterý, mělo by být oblačno až polojasno, ráno ojediněle s mlhami, v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech znovu můžou vyskytnout přeháňky a možná i nějaká ta bouřka. Nejnižší noční teploty 9 až 4, nejvyšší denní 17 až 22.
1: Hrajeme vám 90. Non-stop.
0: V nejnovějším díle našeho podcastu Vypalovačka se bavíme o 90-kových hollywoodských áčkových hvězdách, mezi které v nějakých momentech své kariéry patřily i Winona Ryder, Ethan Hawke a Ben Stiller. No a v 94. se tihleti tři sešli v jednom ne tak známém snímku, který Stiller i režíroval. Bolestná realita se to jmenuje česky. Má to skvělý soundtrack a největší hit z něj si teď zahrajeme.
1: Hit Radio 90 a Ivo

0: I film, ze kterého je tento Oscarový hit Bruce Springsteen, a zmiňujeme v nejnovějším díle naší vypalovačky o áčkových hollywoodských hvězdách 90. let. Jak se ostatně můžete přesvědčit třeba na našich stránkách hitradio90.cz, kde náš podcast najdete. No a Philadelphia není jediná, kterou jsme u Toma Hankse probrali.
1: Nedávno přistávala mise Artemis a je zajímavý, že já jsem se fakt jako živě ve 3 ráno dívala na to, jak prostě ten modul padá do toho oceánu. A z takový zvláštní nostalgie čeká, že se otevře ten poklop a tam vyleze ten Tom Hanks.
2: Ono nic.
1: Ono nic, to je jedno, ale prostě jako já jsem si tam představovala Toma Hankse, protože to je prostě můj vlastně 90-kovej hrdina. Vypalovačka. Podcast o fenomenu.

0: Nutí slevy u obchodníka.
1: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
2: No jasně, super.
1: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
2: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
1: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
2: Pánové na burger s trhaným masem.
3: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Venku od včerejšího podvečera nový díl Vypalovačky o hollywoodských háčkových hvězdách, tedy vlastně o filmech. No a shodou okolností to v této hodině na Hitrádiu 90 podpořilo i hned několik hitů ze známých soundtracků. Odstartovali jsme to Bolestnou realitou, měli jsme tu Philadelphia a teď taky velmi nebezpečné známosti Bittersweet Symphony od Verve. A to rozhodně nekončíme, za chvíli ještě něco z Batmana navždy. No a tohle už je píseň, kterou vlastně doprovázel klip sestříhaný ze záběrů kultovního anime filmu Ghost in the Shell. Vamdu Project, King of My Castle na Hitrádiu 90. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: vydavatelé zatím hodnotí rok koně, který odstartoval 17. února dynamickým zrychlením, touhou po radikálních změnách a silným impulzem k akci. Proč o tom mluvím? Protože vždycky, když slyším Right Beside You od TV Hawkins, tak si vybavím ten skvělý videoklip s tím koněm. Ona tam je právě s koněm někde na pláži, se s ním mazlí, jezdí na něm a tak dále. Teď jsme si tu skvělou písničku také poslechli ve vysílání Hit Rádia 90. Za chvíli už Oasis a Wonderwall.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle byla na Hit Radio 90 nejúspěšnější píseň dekády v Americe. One Sweet Day od Mariah Boys to Men byla 16 týdnů první v tamnější hitparádě a to byl dlouhých 23 let rekord. Za chvíli už dnešní tři ve tři, tři hity, které něco spojuje. Tentokrát to budou dnešní oslavenci, no ale předtím taky ještě doprava.
1: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. V Praze v Belské ulici za odbočkou z Prosecké směrem na Ústí nad Labem došlo ke srážce dvou kamionů. Kolona se tvoří od křížení s Poděbradskou. Se zdržením počítejte i na Novopatské. Na Pražském okruhu počítejte se silným provozem a zdržením okolo 20 minut u Jesenice a za tunelem Lohkov ve směru na letiště Ruzině. A popojíždět budete i na dálnici D1 na trase Vyškov Brno mezi Holubicemi a Rohlenkou. Důvodem je hustý provoz. Zdržíte se asi 20 minut. Ode mě všechno, přeji vám šťastnou cestu.
2: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten, přes 30 let tradice, žádný korporát. Kasten, za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Hořovicích u Berouna za 6 342 820 korun, byt 5KK v Českých Budějovicích za 6 799 000, zahrada v Majetíně na Olomoucku za 2 219 910 korun, byt 3 plus 1 v Prostějově za 5 190 000 a rodinný dům v Kamenici na Praze Východ za 22 480 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Dneska převážně polojasná až oblačno, během odpoledna a večer se můžou objevit přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21. V úterý by mělo být oblačno až polojasno, ráno ojediněle s mlhami, v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se ale na některých místech můžou vyskytnout přehánky a možná i nějaká ta bouřka, ale s menší pravděpodobností. Nejnižší noční teploty mezi 9 a 4 stupni, nejvyšší denní 17 až 22.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: 18. května se narodilo a dneska tedy slaví hned několik zásadních hudebních umělců. Třeba velký hitmaker Albert Hammond, taky zpěvačka Marta Marrero, kterou známe jako Martiku. A nebo taky Sandra i Michail Krecu, což byli i manželé a v 90kách vytvořili i Enigmu, ale samozřejmě i několik solových hitů Sandry. A jedním z nich to dneska odstartujeme.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

Simply Red nabídl jeden z nejznámějších autorských počinů hitmakera Alberta Hammonda, často předělávanou písničku The Air That I Breathe. Albert má mimochodem na svědomí i toto. Nebo taky tohle. Nebo tohle. Taky jednu slavnou olympijskou.

0: a nebo i tuhle. Na Oscara nominovanou věc Nothing's Gonna Stop Us Now. Albertovi je dneska 82, přejeme jemu i těm dalším z dnešních 3 ve 3 všechno nejlepší.
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90.
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller.

0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Lyže?
7: Happy Sport.
6: Dětské kolo?
7: Happy Sport.
6: Půjčovna?
7: Happy Sport.
6: Servis?
7: Happy Sport.
6: Bazár?
7: Happy Sport.
6: Šťastné dítě?
8: Happy Sport.
6: Happy Sport?
7: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
8: Happy Sport.
9: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
10: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
11: Atención, señoras y señores!
12: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
11: La Tropical!
12: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
11: Yeso!
12: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
11: Awarashar!
13: 90-ky jsou zpátky.
14: Americká firma Transceptor Technology přistoupila k výrobě počítačů Personální sputnik.

Tak co, taky se těšíte za měsíce několik dnů na Stinga na pražském Metronom festivalu? Já strašně. Teď jsme si na Hit Radio 90 dali jeho výbornou věc All This Time. Manastovky jeli v loni Hrady CZ, letos by si měli dát pauzu, ale tady u nás si pauzu nedají.

0: Na Hit Rádiu 90 se hrajeme hned několik příkladů toho, jak ti tvůrci převážně hodně svižných hitů dokázali překvapivě zvolnit. Tuhle cover verzí 70kového hitu navázal MC Hammer na You Can't Touch This. No a i Hathaway měl jednu pomalou I Miss You. Ale my si do konce hodiny na Hit Rádiu 90 stihneme dát tu jeho nejslavnější rychlou.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na Hitrádiu 90 úžasná věc Phila Collinse, Both Sides of the Story, doznívá 5,5 minuty před 16. Je čas na aktuální dopravní informace od Lucie.
1: Na dálnici D1 ve směru od Vyškova do Prahy počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 204. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionu. Důvodem je silný provoz. Osobní auta projedou levým pruhem se zdržením do 20 minut. S 20-minutovým zdržením počítejte i na Pražském okruhu. Od 78. kilometru před Jesenicí ve směru k letišti se vytvořila kolona. Důvodem je hustý provoz. A v Praze v Reslově ulici u Karlova náměstí směrem od Rašínova nábřeží se srazila dvě osobní auta. Blokují jeden pruh. Kolona se tvoří od Jiráskova mostu.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Záskok Y. Užijte si vždy jedinečné improvizační představení Jiřího Lábuse a jeho hereckých kolegů.
7: Co je tohleto? To je sama doma, no.
6: Tak nezůstávejte sami doma. Divadlo Kali vás baví.
8: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
9: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes máme u mikrofonu pana Luboše Křídu a ptáme se ho, co když k vám bude chtít přijet škola nebo školka, co jim nabídnete?
10: Zvířata, zvířata a zvířata, zábavu a poučení. Musím přiznat, že každý rok nám zájem škol a školek roste a z toho máme samozřejmě radost. Velkou výhodou například pro pražské školy naše vzdálenost. Z Letňany to k nám jenom 20-30 minut. Každá skupinka u nás dostane jedno průvodce, který se o ně kompletně postará a podle programu, který si vyberou a objednají si zoopark užijí.
9: Jaké programy máte pro školní skupiny?
10: Základ určitě tvoří setkání se zvířaty a to musím vypíchnout, protože všechna naše zvířata jsou kontaktní. My se pyšníme i tím, že máme největší kontaktní výběh v Čechách, kde děti najdou různou drobotinu, můžou se pomazlit a nakrmit ovečky, kozy, lamy, malé koníky, ale dostanou se i do výběhů, kam mohou jenom s ošetřovateli k velkým zvířatům.
9: To je hodně zvířat. Co dalšího zoopark Zelčín školám nabídne?
10: Kromě programu se zvířaty se mohou vybrat i z jiných programů. Například kreativní tvoření, jízdy na koních, k dispozici máme pro děti i přes 10 nafukovacích trampolín. Jedna z nich je dokonce největší ve střední Evropě. O děti se u nás postaráme kompletně. Nejenom, že u nás děti nakrmí zvířata, ale i my nakrmíme je. Bez problémů u nás zajistíme obědy a celodenní stravu pro celé třídy.
11: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.prageboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
15: Devadesátky. Nejlepší hudební

0: No, ráno mlhavo, přes den v Čechách přechodně zataženo, k večeru zase na východě může být i skoro jasno a přes den se na některých místech objeví přehánky a možná i nějaká ta bouřka. Nejnižší noční teploty 9 až 4, nejvyšší denní 17 až 22 stupňů Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Milovníci kytarových klasik, ať už jsou ready, za chvíli jedna velká, Nothing Else Matters, ale předtím taky taneční, taková uchylárna, Horny od Mousty, a nebo hned na úvod další společné hodiny na Hit Radio 90, Jennifer Page.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

I takhle zněly devadesátky, tohle byla úžasná věc od kapely Metallica, Nothing Else Matters. Mimochodem jedna z nejžádanějších písniček na psání za mou rádiovou historii. Ještě jednu velkou kytarovou klasiku jsme do této hodiny nachystali, a to z toho důvodu, že je to dneska 9 let od jednoho smutného dne. Více za chvíli na Hit Rádiu 90. Drbis ohrad.

0: Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
1: Už zase nejde internet.
2: Ta Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes!
4: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
2: Stěhování Krbec všechno zařídí.
3: Stěhováníkrbec.cz.
2: Stěhovací a vyklízecí služby.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Hit Rádio 90 do Konos a hit zmiňující školní rok 74-75. Ale my se podíváme do 18. května roku 2017, kdy nás zasáhla zpráva o úmrtí Chrise Cornella. Mimochodem i velkého kamaráda Chestera Bennington z Linkin Park, který si později 20. července, v den, kdy měl mít Chris narozeniny, vzal bohužel život taky. Chris Cornell byl majitelem úžasného hlasu, kterým ohromoval jak ve svých solových písních, tak i v nahrávkách a na koncertech kapel Audioslave, Temple of the Dog a hlavně Soundgarden, od které se teď dáme největší hit Black Hole Sun na Hit Rádiu 90.

90. Hit Radio 90.

0: Excited Joe a Marky Mark s velkým hitem Life in the Streets. Z českých hokejistů ve Švýcarsku je prý cítit odhodlání a velká touha napravit tu šokující prohru se Slovinci, no tak věřme, že dneska večer se to proti Švédům povede. Budeme držet palce. Za chvíli Razor na Hit Rádiu 90.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: Sleeper. Máme 8 minut před 17. Před námi dvě Lucie, Vytvarová a Daňková. Za chvíli tedy přehled zpráv, ale nejprve doprava.
1: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Dálnice D1 je uzavřena na 208. kilometru ve směru na Ostravu. Důvodem je dopravní nehoda dvou osobních aut. Kolona se tvoří od tého 90. kilometru. Na dálnici D1 ve směru do Vyškova od Prahy počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 215. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionu. Důvodem je silný provoz. Osobní auta projedou levým pruhem se zdržením do 20 minut. Na Pražském okruhu před sjezdem na Jinočany na 21. kilometru směrem k dálnici D1 se srazila tři osobní auta. Jeden pruh je neprůjezdný. Kolona se tvoří od sjezdu z dálnice D5. Ode mě všechno. Přeji šťastnou cestu.
2: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
3: Jasně, už balím.
2: Mami, a co když bude pršet?
3: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
2: Jo, to bylo super.
3: Viď, mám dobaleno.
2: Hurá, jedem!
3: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: elitedate.cz
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohly mít vyšší rodičovskou. Místo současných 350 tisíc by dostali 400 tisíc korun. Na dvojčata a vícerčata pak 800 tisíc. Počítá s tím novela, kterou dnes se schválila vláda. Soud dnes zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Státní zástupkyně tvrdila, že si Feri v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou sundal kondom. Podle soudu skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný. Změny v preventivním screeningu u rakoviny prsu. Od července už nebudou ženy pro vyšetření na mamografu potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktika. Objednání bude možné napřímo. Letošní jarní mrazíky, sucho i přívalové srážky místy způsobily škody pěstitelům zeleniny v Česku. Chladné počasí poškodilo rané brambory a zelí, nedostatek vláhy zase cibuly nebo košťáloviny. Bilanci teď dává dohromady Zelinářská unie Čech a Moravy.
2: V úterý by mělo být převážně oblačno až polojasno, ráno ojediněle s mlhami v Čechách, ale přechodně i zataženo a k večeru na východě zase skoro jasno. Přes den by se na některých místech v republice mohly vyskytnout i přehánky a s menší pravděpodobností i bouřky. Nejnižší noční teploty mezi 9 a 4 stupni, nejvyšší denní mezi 17 a 22.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Za dva týdny to bude 27 let od vydání soundtracku k filmu Austin Powers, Špion, který mě bojel. A na tom jsou taky Madonna a Lenny Kravitz, kteří nám odstartují tuto hodinu. A královna popu přímo tou písní z toho soundtracku.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: úvodu hodiny jsem avizoval 27 let od vydání soundtracku Austin Powers Špion, který mě vojel, což bude 1. června. No ale už tento pátek tu bude 31 let od vydání soundtracku Batman Forever. No a na něm byla právě i ta skvělá věc od Síla, Kiss from a Rose, kterou jsme si teď dali na Hit Radio 90. Ještě nás čeká i pravidelný filmový hit 17:30, no a nebo taky ukázka z nejnovějšího dílu naší vypalovačky.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
4: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
5: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.

0: Tohle bylo z filmu o Krištofovi Kolumbovi 1492 Dobytí ráje s nedávným bohdalčným gratulantem v hlavní roli. Ale Gérard Depardieu nepatřil káčkovým hvězdám Hollywoodu v 90. letech. To spíš herec z jiného filmu, který se odehrával na moři.
1: Měl někdy něco Leonardo a Kate spolu?
0: Ve skutečnosti? Tohle nikdo nikde...
1: Neříkej mi, že po natáčení takhle dlouhého filmu neměli jako volnou chvilku a že do toho auta neskočili opravdu.
0: Hele, zahráli si potom ještě v jednom filmu.
1: No právě, že oni se potom ještě spolu objevili a vlastně
0: do dneška
1: jako...
0: se kamaráděj.
1: No.
2: Kamaráděj se, jo.
0: No, teď jsem se někde vyfotili. Nějakou
2: historku, že on je Česnek, když se měli líbat v tom filmu, aby to nějak jako znechutil, ale jestli to je pravda,
1: co?
2: No nejako nevím, jako, těžko říct, to se někrát psalo.
0: Protože ho všichni milovali.
1: Upírem,
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Nejnovější díl Vypalovačky o ačkových hvězdách Hollywoodu 90. let najdete na podcastových platformách, YouTube kanálu Hitradia a taky na stránkách hitradio90.cz. No a v našem vysílání už teď najdete Texas

0: byl náš dnešní filmový hit 6:30 na Hitrádiu 90. A ne proto, že by dneska bylo výročí premiéry Armagedonu, ale proto, že má ta, která líbeno na Jet Plane pro ten film naspívala, tedy Chantal Kreviacuk, dneska narozeniny. Tak všechno nejlepší, Chantal. Mimochodem máš taky svýho polívku? Ale naše Lucie má pro nás ještě aktuální dopravu.
1: Dálnice D10 je uzavřená na 17,5 kilometru ve směru na Prahu. Důvodem je dopravní nehoda. Dálnice D1 už je otevřená na 208 kilometru ve směru na Ostravu. Důvodem byla dopravní nehoda dvou osobních aut. Aktuálně se projíždí jedním pruhem. Kolona se tvoří od stého 87. kilometru. A na dálnici D1 ve směru od Vyškova do Prahy počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 212. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz. Řidiči nákladních aut musí počítat s velkým zdržením. Osobní auta projedou levým pruhem se zdržením do 30 minut.
2: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC 25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
6: Ratatadadadatrička, ratatadadadatapotisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: Hit Radio 90.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Si, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
3: 90. Nejlepší

0: Hitrádio 90. Hitrádio 90.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
0: Hitrádio 90.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.
3: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz
3: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.
2: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
3: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
4: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
5: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
4: ano.
5: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
6: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

0: ta trička, ratta, tarararara, ta potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz. Hit Radio 9.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Nonstop. Nonstop.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.
2: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
3: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
4: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
5: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
4: ano.
5: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.